Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné

dny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%. Dance Radio.

Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio. Dance Radio.

ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
5: Dance Radio.

Wave on Air. Dance Radio. Baví tě drum and bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Dance Radio.
3: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu

0: nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.

0: Ty nejlepší shows z našich studií.
1: Dance Radio.
2: True Peace Love Acid.
0: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
1: Dance Radio.
0: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé, což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.

0: tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Léty Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
5: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Dance Radio.

music by the fresh exhaust. No selection.

Elis Mousa Shake, Féteru Dance Rádia ve 13 hodin. Pode mnou už pomalu slyšíte muziku, kterou si dáme za chvilku. Bude to jedna z novinek Shopov, Swanky Tunes a Wild and Free. Taky nás čeká Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin, All My Life. Tenhle kousek nám odstartuje dnešní nedělní odpolední vysílání. Je tady Party Break, jsem Terka Ročeňová a přeju parádní poslech. Je 13 hodin. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Za náma Féteru Dance Rádia Sid Liv a Be There For You. Máme 13 minut po 13. hodince, máme neděli 21. června. Já všem přeju super poslech, jsem Tereza. Kromě hromady nový muziky je třeba za chviličku novinky od Šepova společně se Spanky Tunes. Pro vás budu mít taky informace, ať už je to svět hudby, nebo mrknem na to, že v Londýně se proháněli na háči. A taky jak poznáte, že když jdete do obchodu, kupujete třeba sladký melon, pokud máte chuť třeba na melon. Teď už další muzika, proběhnou Marshmallow, Dominika, taky Duke Dumont, anebo

0: jste na nějakém krásném místě, klidně nás označte. Já budu ráda, když budu vidět, kde s váma trávím dnešní odpoledne. Můžete nás tam označit jako danceradio.cz, takhle jsme na Instagramu. Já to přinazdílím na náš Instagram. Když tam označíte i mě, možná to přinazdílím i na svůj profil. Já jsem tam jako Tereza Rocinová. Tam byste věděli, kdo vám do všeho v tuhle chvíli kecá. Tak radši pouštím muziku, užijte si to a jdem si zatančit, zaspívat, zaskákat. Prostě jednoduše si vychutnat pořádnou dávku té nejlepší taneční muziky.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Za náma na vlně 89,9 FM, další muzika, Fast Boy a Beautiful Life. No, tak pořádně užívat život si umí lidi v Londýně, kde minulý týden proběhl závod. Byl to závod na kolech, na tom by nebylo nic zvláštního. Ale pozor, ti lidi na těch kolech byli úplně nahatí. Ano, konal se tam speciální závod nebo speciální akce s názvem World Naked Bike Ride. Já si myslím, že dneska, když vylezeme ven, já když jsem šla do rádia, já jsem byla taky zralá na to jít aspoň v plavkách, protože je tam neuvěřitelný vedro, takže nahá bych asi úplně nejela. To jako úplně, teď bych řekla výraz, který se úplně nehodí v tuhle hodinu do vysílání. Každopádně nemám na to slušně jednoduše řečeno odvahu, ale třeba se mezi váma najdou tací, kteří by si dali nějaký naked bike ride. Teď už další muzika, Fetru Dance Rádia, Skrillex, James Hype a Bratři, takže my vám taky trošku zatopíme pod kotlem, ale užijem si to, vychutnáme a zapaříme pořádně.

MK a 17, Féteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM. Koukám do kalendáře, svátek dneska slaví Alois, takže gratulace samozřejmě. Tohle jméno má v České republice 10 594 nositelů. Je to jméno francouzského původu, no a průměrný věk nositelů tohle jména je 65 let, jinak dneska slaví také Aloisie, žena. Je to jméno taky francouzského původu, má ho v České republice jenom 1079 žen a průměrný věk je 79 let, jinak dneska taky světový den motocyklů, světový den žiráf, den smoothies, den selfieček a den jogy. Je to dneska velký. Tak je světový den hudby, takže doufám, že nás posloucháte pořádně na hlas. Jinak dneska je taky mezinárodní den skateboardingu a ze zvířátek ještě mrknem na pejsky, slaví svátek Anton a z kočiček je to Lucka anebo Alibaba. Krásný jméno, výborný. Tak ať už něco slavíte, neslavíte, prostě jednoduše doufám, že máte skvělý den. A pokud vám k tomu něco chybí, tak doufám, že to spraví naše další muzika. Čeká vás Wilkinson, Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. To si dám já hodně na hlas, anebo třeba Mousy Man a Ghost. Za momentík na Dance Rádiu.

0: Delight a Groove is in the Heart za náma. Podle mě už pomalu slyšíte novinku, nový Tiesto, Don't Lose Your Head. Bude taky Becky Hill, Hands on Me. Krásnou neděli všem přeju od mikrofonu Dance Rádia a na 89.9 FM pokračuje Party Break a s váma Tereza Ročeňová. Je 14.02.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Taylor, Jimmy P a Filmy 2 Féteru Dance Rádia na 89.9 FM. Možná se zrovna chystáte na nákup, možná jste na nákupech, máte mě v uších a chystáte se koupit něco na osvěžení, tak něčím takovým by mohl být třeba meloun. No a pokud přemýšlíte, jestli bude sladký, tak mám pár tipů, protože to prý poznáme jednoduše podle skvrny, která by měla být krémově žlutá až zlatavá barva. To je totiž známka toho, že měl dostatek času dozrat na sluníčku. No a někteří třeba na ten melon taky poklepávají a prý se to pozná tak, je to technika. Zralý melon při poklepání vydá hlubší a dutější zvuk, zatímco nezralý plody vydávají ostřejší a vyšší zvuk. Tak dejte vědět, jestli máte tak nějaký

Tak to byla úžasná věc s názvem Trippin, přesně v půl třetí v Eteru Dance Rádia na vlnách buď 89 nebo 102,9 FM. Teď se podíváme za německým house DJem, producentem, říkajícím si Purple Disco Machine. On totiž zrušil koncerty až do poloviny července. Jde o to, že má silný tinnitus, má ho už hrozně dlouho. Žije s ním 25 let, ale za poslední 3 týdny se stav prý výrazně zhoršil a vyžaduje to okamžitý odpočinek. Tinnitus netrápí jenom DJ, producenty, ale spoustu lidí celkově ve světě. Víme, že to není úplně příjemná věc, někdy člověk nemůže jít ani do kina, nemůže jít ani třeba do restaurace, do baru, protože všechno slyší jinak, všechno slyší rušivě. Tak já doufám, že všichni, kdo tím trpíte, že je to lehčí forma, a že si můžete vychutnat další muziku u nás v Eteru Dance Rádia, aspoň trošičku víc na hlas. Proběhnou Baker Matt, Car Slippers, Axwell Ingrosso anebo Bob Moses. To je další lajna muziky, kterou vám do oušek pošlu už za chvilku na vlně Dance Rádia.

Maduka Everytime Featherudens Rádia 13 minut před 15 hodinou. Pokud máte rádi kouzla, máte rádi třeba filmy o Transformers, tak přesně pro vás by bylo vystoupení německých kouzelníků. Šlo o německý duo, který vyvolalo na internetu poprask tím, že oni při svém vystoupení před zraky diváků proměnili auto právě v obřího robota. Já jsem viděla to video, bylo to hodně zajímavé. Já teda miluju Transformers. A vlastně ta show byla inspirovaná světem Transformers a propojila jevišní inženýrství, kouřové efekty, dramatické osvětlení. A sami kouzelníci říkali, že to bylo opravdu skutečné, žádné AI. Takže pokud chcete video, klidně pošlu odkaz, je to hodně zajímavý. No a teď pošlu taky další muziku. Za chviličku Fatboy Slim, Rolling Stones nebo třeba Moderat a A New Era. Za momentík si to dáme pořád ještě v pořadu Party Break na Dance Radio.

Madonna, kousek s názvem I Feel So Free, Piggy Remix. Tím jsme ukončili druhou hodinku dnešního nedělního party breaku. Já už mezi vás pošlu muziku, kterou si dáme v poslední hodince dnešního nedělního party breaku. Novinka Rex Records, Only Night a Starting Right Now. Bude taky Calvin Harris a jeho Satisfy. Tenhle kousek si dáme už za momentík na vlně 89 102,9 FM. Je 15.01.

Saxofrenci se česká tvorba Back to Innocence Factoru Dance Radio a minutku před 15:45. Takhle hezky v neděli, 21. června. Teď se ale podíváme do Minnesoty, kde měla velký štěstí 68-letá žena. Ona si vyjela na výlet, no a na odlehlé lesní cestě uvízla v blátě a při pokusu to vozidlo trošičku vyprostit z toho bahna se propadla do bahnitého terénu a nedokázala se z něj dostat. Ona se pohřešovala asi 3 dny a k jejímu nálezu přispěli 2 muži, kteří projížděli terénními vozidly právě v oblasti, kde žena uvízla. Ten den si vybrali trasu právě, kde stálo její auto a oni narazili na tu dodávku. Vystoupili, no ale vedle auta našli právě v blátě tu řidičku. Tak může být ráda, že se nic vážnějšího nestalo. Hlavně, že ji našli, protože jak říkala, ona se tam propadla a nedokázala se dostat ven. Měla i uši pod tím blátem, všechno byly vidět jenom obličej, takže ještě že tak.

0: si dáme radši další muziku, kterou si užijem. Vy rozhodně dávejte pozor, ať někde neuvíznete. A když už, tak nejdřív předtím napište někomu, že jdete tvořit něco s Blátem, aby vás když tak někdo našel. Samozřejmě známe sdílený pohledy a všechno. Teď už ale Farber, Rix Records, Artful Dodger, anebo Christoph a Where Do We Go v Eteru Dance Rádia za chvilku.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte

0: za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Dance Radio.

0: Výborná věc, Kolš, taky Camelfat a Waste My Time. Já jsem si to tady zaspívala, užila. Dala jsem to hodně na hlas, měla jsem teda radši zavřený dveře, abych tady nerušila nikoho kolem. Tak doufám, že jste si to vychutnali stejně jako já. No a pokud byste si chtěli vychutnat ještě tak trošku party on air, tak dneska vás čeká už 642. vydání pořadu Club Mix. Milan Kroužil si pro vás připravil v první hodince svůj setík. Samozřejmě si opět pozval hosty, v druhé hodince zahraje svůj setík DJ Will Coleman a ve třetí hodince tak tam bude DJK Omar Durga. Tak doufám, že si to užijete, vychutnáte. Pokud nemáte FM, tak samozřejmě nás můžete ladit klidně i mimo Prahu přes naše webové stránky. Případně máme i aplikaci. Víc už o naší aplikaci se dozvíte, ale právě teď.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Tak za náma další výborná muzika Soft Cell a Taint Love, Jamie Jones remix. Máme 15 hodin 50 minut k tomu. Já se pomalu rozloučím. Jak už jsem slibovala, dneska od 18 hodin vás čeká Club Mix, takže Milan Kroužil. Já se na vás budu těšit v úterý společně s naším hostem v pořadu Showtime. Ten host se jmenuje Ascender, takže můžete se těšit na rozhovor, taky na setíček. Jinak ode mě za chvilku ještě pár kousků do konce hodinky proběhne DJ Límek. Dom dola a take it. Loučím se, mějte se a v úterý od 18 hodin páčko.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Dance Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrew.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance Radio.

0: Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

Rádiu. Já vám přeju nádherný dobrý večer, máme 3 minuty po 18. hodině, 21. červen, svátek má Alois a všem blahopřejeme a doufám, že jste všichni naladěni na taneční klubovou nezávislou scénu, ale vy i ostatní, kteří máte rádi taneční rytmus, tak jste vítaný všichni. V první hodince novinky ode mě, které jsem nakoupil, něco mezi tedy asi řekněme trošku nafanklými věcmi, ale pak se přejede postupně do tech house. Druhá hodina ta bude patřit Will Colemanovi, DJ, který preferuje tech house a techno, takže ten vás bude bavit mezi 19. a 20. a mezi 20. až 21. hodinou to bude DJka Amar Durga, která už tady v Club Mixu samozřejmě byla, no a můžete se těšit na techno, to bude tedy, jak jsem říkal, mezi 8. a 9. večer. Teď je tam přehrávači úplně první novina od Dimarcus Luise, který už má více než 1500 releaseů a vydává na docela frekventovaných dobrých značkách, jako třeba Large Music nebo Tool Room Records a je tenhle ten pán už více než 3 dekády na scéně.

Discoplex. Discoplex to je DJ z Rimini, italský producent a DJ, který už nás baví od roku 2011. House Through Your Body. Takže příjemná garážovka. Tenhle ten producent také často hostuje v Ministry of Sound.

Mark Cotterell. Take Your Time. Rozhodně tohleto jméno je vám známé, pakliže posloucháte Club Mix pravidelně. Je to britský DJ, který od roku 2006 žije ve Spojených státech. Britský DJ a producent, který je právě věrný rytmům, které slyšíte, to znamená, že UK Garage.

Lech Alesi, Like a Sex Machine. Lech Alesi like producent. A tohle to je pravděpodobně sample, nebo tedy použitý motiv od Godfather of Soul a Funky Music, Jamesa Brownda. Like a Sex Machine.

Mark Knight už má přesah celosvětový. Několikrát byl nominován na cenu Grammy. Hodně kooperuje právě s Jamesem Harrem. Tohleta věc se jmenuje Bad Man. A také spolupracuje s dalším velice známým producentem Armandem van Heldenem. Mark Knight.

Junior Sanchez, Under Pressure. Je to průkopník garážové a hlavně houseové scény v New Yorku. Kooperuje se značkami Defected, Nervous Records, Strictly Rhythm.

Chris Quiert and Moodchild, Another Fact, hostující Sea Downs. Máme 18 hodin 43 minut, za chvilku bude mixovat Will Coleman a mezi 8. a 9. DJka Amar Durza.

In It Together projekt. A ještě Seb Junior. Everyone, Seb Junior je francouzský DJ a producent žijící ve Španělsku. Na platformě Traxsource se objevuje převážně s deep houseovými tracky. Od roku 2010 tam stává se respektovaným umělcem. No a vydává na docela zásadních labelech Large Music, Nervous nebo Tool Room. Takže tohle to je tedy Seb Junior. 12 hodin, 12 minut do 19. hodiny samozřejmě a mezi tedy 7 a 8 večerní DJ

Christopha Disco Juice. To je ten producent, způsobil doslova do písmene klubovou bouři za posledních 12 měsíců, protože vyletěl jako blesk. Je inspirován staršími klubovými tracky, klasikou anebo kultovní značkou Motown Records, to znamená, že prvky funky, ale nejenom funky, i samozřejmě klubová inspirace třeba projektem Masters at Work.

jako Salvodeli. A New Day nám klepe 7 hodina večerní, to znamená, že první host dnešního Club Mixu, Will Coleman, za chvilku tedy začne mixovat.

0: moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Tak tahle ta napasovaná linka už značí, že se to tady rozjíždí dál, to znamená, že Velkoumen neboli Vlasta je tady naproti mě ve studiu. Já ti přeju hezký večer.
1: Ahoj, pěkný večer.
0: Takže seš tady po druhé v Club Mixu. Co je nového od té doby, co jsme se tady neviděli před asi tak necelým rokem?
1: Tak stalo se toho spousty, za což jsem rád, takže hodně hraní, pravidelně a moc si to užívám. Jedu vlastně dvě linky, Tech House, Techno, takže dneska jsme si zvolili Tech Houseovou linku a takže ti, kteří očekávali Techno ode mě, tak dneska bude překvapení.
0: No, těšíme se na překvapení, takže tvoje charakteristika DJování, jak asi už dlouho hraješ?
1: Je to 6 let.
0: 6 let, takže se vyznačuješ Tech Housem a Technem.
1: Ano, je to tak. Vlastně ten Tech House mě zaujal při mém studiu DJingu na Ibize a mám rád takový ten čistý Balearic sound, takže to je něco, co mě drží, hlavně v těch letních měsících, ono to k tomu patří, ale samozřejmě techno je pro mě priorita.
0: Ty jsi byl na DJingu na Ibize?
1: Ano.
0: Škola DJ?
1: Ano, byl to Point Music, Point Blank Music School Londýn. Ta škola má pobočku na Ibize, takže já jsem si zvolil pobočku na Ibize, ať to má ten punt z toho.
0: A navíc v létě, ne?
1: A v létě, ano, v plné sezóně.
0: Ideální řešení, co může být lepšího, než když jet na Ibizu, ať už se učit hrát, anebo hrát. Obojí je fajn.
1: Je to tak.
0: Co tvoje produkce? Vypadá nějak jako sledně?
1: Je to v plenkách, je to strašně v plenkách. U mě je to tak, že DJing je hobby. Já mám svoje primární zaměstnání úplně v jiném oboru, takže je to o čase. Ale myslím, že to zlomíme.
0: Určitě. Ještě důležitá věc, co budeš dneska prezentovat, ty jsi to naznačil?
1: Balearic Tech House, hodně takové melodické, houpavé linky, takže léto.
0: Ano, už se to hezky rozjíždí tady v podkresu. A teď ještě, kde tě můžeme najít v nejbližší době?
1: Příští týden v sobotu v Praze hrajeme na jedné akci, kam si mě pozvala Ancea do B2Bčka, takže Aničko, ahoj, zdravím, děkuji. A potom je to otevřené, protože je před námi léto, čas dovolených a já si potřebuji odpočinout.
0: Velkoumen in the mix.

Bandity, Ocean Drums. Já přemýšlím, jestli tam není sample od legendárního projektu 808 State Pacific. No to poznáme až za chvíli. OK.

tady jsou hezký 70 nasamplovaný do tohohle toho stylu. Alvis a Boogie Woogie. DJ Will Coleman in the mix má přesně polovinu za sebou.

Iglesias, po druhé a ještě Air Squared, to jsem dneska také hrál, tohle ten projekt. Let's Freak, neboli Freak Out, to jsou legendární Chic z roku 1979. Pochopitelně hlavní producenti a tahouni na basu Steve Edwards a Rogers. Takže jedeme tuhletu klasiku.

non-stop, no, tady jedeme non-stop. Tohle to je Castillon a jinak za mixem byl Coleman, ještě těch 13-14 minut, pak ho vystřídá DJka

0: Wrong Ghetto a předtím Realist, J-Dallis a Kid Enigma. Tak jak se ti vlastně tady hrálo ve studiu?
1: Úplně bezvadný, děkuju za pozvání, je to tady příjemný, ty seš skvělý, mám tady svého mentola.
0: Ano, ano, DJ Killer. Matthew, připomínám, Ďábel.
1: Ďábel, DJ Matthew je tady se mnou, podpora veliká, takže za to taky díky, pomohlo to ke všemu. Chtěl bych se vrátit.
0: No, vrátíš se? Ano, určitě. Tak I'll be back.
1: I'll be back.
0: Ano, ano, hláška z Terminátora. Vlasto, a ti samozřejmě díky, takže pozvánka ještě teďka na nejbližší termín hraní.
1: Sobota 27. tady někde v Praze.
0: Dobře, takže někde v Praze se ti
1: vidět. Najděte si nás na Instagramu, určitě buď Ancea, anebo Will Coleman.
0: Will Coleman. Já ti díky, přeju hezký večer a teďka tě bude střídat DJka Amar Durga.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Dance Radio.

0: Je tady Lenka neboli Amar Durga, která už také tady pobývala v Club Mixu a bude vás bavit svým dobrým undergroundovým poctivým technem. Já tě zdravím, Lenko, a přeju hezký večer.
1: Ahoj Milene, díky za další pozvání, moc si toho vážím.
0: Já jsem si tě užil posledně v Pulsu 22, doufám, že jsi to užila taky.
1: Jo, jo.
0: A hraješ docela, jako bych řekl, často a kde se ti hraje dobře?
1: Ale to není úplně pravda, že hraju často, ale...
0: Aspoň já tě teda vidím na sítích poměrně frekventovaně.
1: Tak sítě musíš dělat, že jo? Ale hodně dobře se mi hraje v krosu, protože tam mívám jako delší sety, třeba pětihodinový, a většinou ty lidi jako fakt tancujou, což mě baví.
0: Mm-hmm. To rozhodně ano, tak já bych řekl, že to je optimální poloha cross, kde se dá tohleto hrát. A kde všude tě můžeme vidět?
1: Hele, teďka v červenci akorát 11. Budu v Hradci Králové, to bude techno, akce se jmenuje Typnofa, už to bude 4. vydání a bude to venkovní akce, začíná v 1 odpoledne a bude končit možná v 10 večer, takže to bude hezký letní techno den.
0: Summer vibe. Techno summer vibe. Co to je produkce?
1: Produkce, hele, ta teďka stojí. Co já teď hlavně řeším, je dát se dohromady, což řeším už poslední 2 roky, proto jsem hodně málo aktivní na sítích i celkově jako nehraju úplně všude a netlačím se všude, protože potřebuji nejdřív být v pohodě zdravotně, pak můžu řešit další věci.
0: Dobrá, tak držím na palce, aby se to všechno srovnalo, ale vypadá i zdravě, v dobré energii, v dobrém rozpoložení, takže nic není znát. Na závěr tedy techínko dneska bude, viď?
1: Mm-hmm, je to tak, minule byl takový minimalistický tech housík, dneska bude techínko.
0: Tak si to jdeme užít. DJka Amar Durga in the mix. 642. vydání.

Alfred State a Border One. No a do toho také předchozí track Futurist a Heartslink. DJka Amar Turka jede v tomhletom technoduchu, jak předeslala. Takže si užívejte 6

Shabam Alodorus, Shabam in Chicago, věc názvy této věci. Já si tady užívám tohleto poctivý techno, jestli to takhle můžu nazvat, od DJky Amar Durgi. 642. vydání pořadu Club Mix na Dance Run.

0: děje v Ton a Abraxas. Máme těsně před 8:45, takže si můžete užívat Amar Durgu a pak třeba jít někam do klubu. Posloucháte Club Mix.
1: Guest here.

0: Takže Fusion Point je úplně poslední věc, závěrečná. Já ti děkuju, Lenku, za předvedený výkon, opět velká kvalita a kvalitní techinko, to je vždycky skvělá věc.
1: Já děkuju moc, to mě těší.
0: Vždycky mě to baví a prostě mám rád poctivý techno.
1: A ty jsi říkal, že jsi ho dřív hrával.
0: Ano.
1: Plánuješ se k němu někdy vrátit?
0: No tak samozřejmě člověk nikdy neví, občas jako zabrousí, ale tím, že jsem jako, já jsem začal s funkem, potom jsem navázal samozřejmě tak nějak logicky na house, pak mě chytla rebelie techna. Uvidíme, co se stane, v každém případě kvalitní muziky je taková řada, že člověk neví nikdy, ale třeba se k tomu někdy vrátím, co by ne.
1: Uvidíme.
0: Já ti děkuju ještě jednou tedy pozvánku o tebe.
1: 11.7. Hradec Králové, Typnofa a bude to vlastně čtvrtá Typnofa v pořadí. A bude to venkovní akce, začíná to v 1 odpoledne.
0: Držíme palce, děkujeme.
1: Děkujeme moc.
0: Těším se příště.
1: Taky, ahoj.
0: No a za 2 týdny, 643. vydání 5. července by měla dorazit dvojice Tadeáš a Krajs na B2B, neboli tedy back to back. A potom uvidíme, jestli přijde i DJka Kadlena premiérově do Club Mixu. Jinak za týden je tady Chris Adler a teďka si můžete užít Mambo Ibizu. Poslouchejte Dance Radio, díky za přízeň a přeju vám dobrou noc.

Perfecto with Paul Oakenfold.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.